mou vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to, i když mě u chodníku stála se.

zná. Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakupný.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál.

0: 4 minuty před 6 hodinou máte naladěné Signál Rádio. Za chvíli nabídneme první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. Zaspívá třeba zpěvák Black, Kim Wilde, anebo zpěvačka Sandra.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D1 na 205. kilometru ve směru od Vyškova na Brno a nehoda omezuje provoz na silnici 35 u Žďárku na Liberecku. Tady se nyní jezdí pouze jedním pruhem. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, 6. hodina je tady, je s vámi Signál Rádio a teď také zprávy. V mnoha městech a obcích dnes začnou povolební koaliční vyjednávání. Jedná se například o Prahu, Benešov nebo Kutnou Horu a další města. Jednat se bude také v Pardubicích, kde hnutí STAN odstoupilo z jednání o koalici s hnutí ANO a Žijeme Pardubice. Švédská královská akademie oznámí nového nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Po týdnu tak skončí vyhlašování letošních laureátů tohoto prestižního ocenění. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je jeho země připravena ukončit útoky na energetické cíle v Rusku. Prezident také řekl, že stejný krok očekává i z ruské strany. Zatím se tak ale nestalo. Podle Zelenského Moskva včera večer zasáhla tepelnou elektrárnu v Charkově.
0: Co se děje v regionu?
1: Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN se 17 mandáty, na druhém místě je koalice ODS a TOP 09 se stejným počtem mandátů, ale s nižším počtem hlasů. Nejdéle se čekalo na výsledky obecních i senátních voleb z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici data převzali až kolem nedělních ranních 7 hodin. Špatný výsledek v Praze přiznal lídr motoristů Petr Macinka a stejně tak i Marek Benda z ODS.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga má za sebou utkání 10. kola, v něm Sparta porazila Vítkovice 3-0, Mladá Boleslav zvítězila nad Litvínovem 2-1, Karlovy Vary porazili Kladno 3-1, v utkání Komety a Plzně se prodlužovalo s výsledkem 1-2, Hradec Králové vyhrál nad Olomoucí 3-1, České Budějovice porazili Liberec 4-3 a Pardubice porazili po prodloužení Třinec 5-4.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Pondělní den bude s oblačnou oblohou a místy i s přeháňkami, které budou na severovýchodních horách četnější a smíšené se sněhem. Západní vítr dnes zafouká rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 10 do 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Bylo 6 hodin, nastal čas, kdy začíná ranní vysílání Signál Rádia, u kterého vás všechny vítá Jirka Svoboda. Také za námi další podzimní víkend a stojíme na začátku úplně nového pracovního týdne. Pojďme ho odstartovat tím, že do něj všichni vykročíme pravou nohou a než třeba dojdete ke kávovaru, budeme vám hrát i nejlepší osmdesátky a přidáme k tomu řadu aktualit a zajímavostí, abyste od rána měli přehled o všem důležitém. Tak hezky poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobré ráno se Signál rádiem. Dnes máme před sebou pondělí s datem 12. října a kalendář jasně říká, že do konce letošního roku zbývá přesně 80 dní. Svátek má Marcel, narozeniny by měl italský pěvec Luciano Pavarotti a nebo zpěvák Karel Černoch a mezi oslavence patří například australský herec Hugh Jackman a nebo náš kolega ze CNN Prima News, moderátor Karel Voříšek, tak přejeme jen to nejlepší. No a dneska si připomínáme taky Světový den artritidy, na to si určitě vzpomnou všichni, kdo nemohou pořádně vstát z postele a rozhýbat klouby. Oslavit můžeme i den farmářů, den trhaného vepřového a nebo den spoření. No panečku, kdybych si z těchto vyjmenovaných svátků měl vybrat, skončil bych asi u toho trhaného vepřového. Přeju vám krásné pondělí.

0: Přeju vám hezké pondělí se Signál rádiem. Dnešní ráno je nad Českem většinou polojasné, na severu se vyskytují slabé přehánky a teploty měříme poměrně nízké, nejčastěji mezi 2 a 6 stupni. Konkrétně České Budějovice a Plzeň jsou aktuálně na 5 stupních, Turnov, Mladá Boleslav a Praha měří 6 stupňů a 3 stupně hlásí Vyškov nebo Brno. Dnes bude nad Českem většinou polojasná obloha. Místy se mohou vyskytnout slabé přehánky, které ale budou ve vyšších polohách přecházet ve smíšené nebo sněhové. K večeru se pak obloha protrhá a dnes naměříme maximálně 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy to bude až 17, ale na horách jenom kolem 6. Také chladnější den bude u nás na Signál rádiu plný hudby vašeho mládí.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio to roztáčela Whitney Houston a ještě než to před půl sedmou převezmou pánové ze skupiny WEM, prozradím vám, jaké události hned na začátku nového týdne můžeme čekat.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes ráno svým úvodním projevem zahájí hlavní program Mezinárodní konference Forum 2000. Účastníkům kvůli svému pobytu v zahraničí promluví přes video. Švédská královská akademie dnes oznámí jméno laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. V Česku dnes začíná dobročinná sbírka Bílá pastelka. Její výtěžek pomáhá lidem se zrakovým postižením žít co nejvíce samostatný život. Dnes začne v Praze třetí a závěrečná etapa rekonstrukce vytíženek Belské ulice. Stavba se nyní zaměří na zbývající nájezdové a sjezdové rampy, které ji propojují s dálnicí D8. Hotovo má být do 30. listopadu. V Brně dnes začne rekonstrukce tramvajové trati v Lidické ulici. Šaliny zde pojedou pouze po jedné koleji. Automobilová doprava zůstane během opravy zachovaná. Komplikace čekají ode dneška do 20. listopadu také řidiče, kteří využívají tunely na jihozápadě Brna. Pisárecký tunel i tunel Hlinky budou kvůli opravě havarijního stavu zcela uzavřené. V Liberci, Chrastavě a v Praze dnes začíná charitativní sbírka zachovalých vánočních ozdob, které se vám už doma nehodí. Jejich prosincový prodej pak pomůže onkologickým pacientům. A ode dneška do 16. října by mělo dojít k řízenému odstřelu dvou nejvyšších staveb v Česku. Jedná se o 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Půl sedmé ladíte Signál Rádio a už míříme do provozu. Nehoda se zraněním vás drží na silnici číslo 3 v Sezimově Ústí na Táborsku. Kolona se vytvořila po nehodě na dálnici D1 na 205. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. A pozor taky na nehodu na silnici 16 u Řevničova na Rakovnicku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80kovém retro designu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Signál rádio italská zpěvačka Spáňa. Takhle zní nejlepší osmdesátky, které vás probouzí do pondělního rána. Za chvíli už aktuální počasí nebo pár zajímavostí ze zpravodajských webů a do 7 hodiny třeba Simple Red, Madonna nebo kapela Queen. To je hudba, která vás nastartuje do nového dne, tak dobré ráno.

0: Nový den zahajujete ve společnosti Signál Rádia. To dnešní ráno je nad Českem většinou polojasné, na severu se vyskytují slabé přehánky a teploty měříme poměrně nízké, nejčastěji mezi 2 a 6 stupni. Konkrétně České Budějovice a Plzeň jsou aktuálně na 5 stupních, Turnov, Mladá Boleslav a Praha měří 6 stupňů a pouhé 3 stupně hlásí Vyškov nebo Brno. Dnes bude nad Českem většinou polojasná obloha. Místy se mohou vyskytnout slabé přehánky, které budou ve vyšších polohách hor přecházet také ve smíšené nebo sněhové. K večeru se pak obloha protrhá a dnes měříme 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách ale bude pouze kolem 6 stupňů Celsia. Tak se dobře oblékněte a tohle už je Madonna.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 7. hodině, za chvíli kapela Queen nebo Pointer Sisters, ale pojďme si ještě říci, co zajímavého se dnes píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Evropa se zřejmě začne vracet k výrobě elektřiny z uhlí. Očekává se, že by její výroba mohla tímto způsobem zrůst během půl roku až o čtvrtinu. Naopak výroba z plynových elektráren by mohla podobným tempem klesnout. Je to reakce na omezené dodávky plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. K mexickému západnímu pobřeží se přihnal silný hurikán Simon, který dosahuje rychlosti větru až 230 km v hodině. Hrozí tak nebezpečné vzedmutí moře a také záplavy. Vedení země vyzvalo obyvatele pobřežních oblastí, aby zůstali v krytech, některá letiště jsou mimo provoz. 12. ročník akce Běhej lesy měl rekordní závěr sezóny. Do Jihomoravské lednice dorazilo více než 4 000 účastníků, což byl zatím rekordní počet. Závod na několik tras v kulisách lednicko-valtického areálu měl charitativní rozměr. Na výcvik vodících psů se podařilo vybrat přes 653 tisíc korun. A Nizozemec Max Verstappen poprvé vyhrál velkou cenu v Singapuru Formule 1 a díky tomu vybojoval své druhé vítězství za sebou. Navázal tak na triumf velké ceny Bahrajnu, kde vyhrál před týdnem. Byl to už jeho 250. start ve Formule 1.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Máte naladěné Signál Rádio, kde vám už zítra nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se bude mluvit o jeho zbrusu nové knize. Jmenuje se Moje tajemství Prahy a vznikla také díky našemu pořadu, kde řada příběhů a legend zazněla úplně poprvé. Pro Davida je tato kniha o něco osobnější než jeho knihy předchozí a dočteme se třeba o pražském ledňáčkovi, o staré poště v Běchovicích. Nechybí ani příběhy o bezhlavých rytířích nebo nejvykřičenější krčmě v celé Praze. Celkem jde o 30 nových příběhů. No a v tomto vydání našeho pořadu nám David některé lehce připomene. Tak nezapomeňte poslouchat Signál Rádio už zítra krátce popolední. Je

0: Tři minuty před 7 hodinou nám na Signál Rádiu dospívali Pointer Sisters, za chvíli nabídneme další čerstvé zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let, Phil Collins, Bee Gees anebo Tony Basil.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 611 u Přerova nad Labem na Nymbursku, tady nákladní auto srazilo osobu. Potom Praha, ulice k Barandovu, tady pozor na nehodu 3 osobních aut, čekejte zdržení. A ještě Pražský okruh na 21. kilometru ve směru k dálnici D1, tady se srazila 2 osobní auta. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, 7:00 je tady, pojďme na zprávy. Možnost, že budou starostové a nezávislí po senátních volbách usilovat o post předsedy Senátu, jak už dříve naznačil jejich šéf Vít Rakušan, považuje kandidát hnutí Ivo Mitáček za přirozený krok. Mitáček, který postoupil ve Zlíně do druhého kola senátních voleb, to uvedl v novém pořadu televize CNN Prima News Zpravodajské centrum. Dohoda o pražské koalici by měla být hotova v listopadu. V televizní debatě to řekl lídr v metropoli vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
2: Já předpokládám, že jako v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová, tak je potřeba hlasovat rozpočet, má to víc jako parametrů. Takže to je jako první věc, dohodnout se na těch prioritách, dohodnout se na principech vládnutí, i jakým způsobem funguje rada, jak jsou postavený ty gesce, a k tomu je zřejmý, že to nemůže trvat dlouho.
1: Dodejme, že jednání chce Hlaváček zahájit schůzkou s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem z ODS právě dnes. Poté se sejde také se zástupci Prahy Sobě a Pirátů. Sejít se plánuje i s lídrem hnutí ANO Janem Hušbauerem. Koaliční spolupráci s tímto hnutím ale vyloučil. Ze strany západních zpravodajských služeb přichází varování před ruskou snahou o likvidaci manažerů evropských obranných firem. Podle deníku Financial Times proto společnosti zavedly přísnější opatření na ochranu svých nejvyšších představitelů.
0: Co se děje v regionu?
1: Dnes startuje poslední etapa rekonstrukce k Belské ulice. Týkat se bude mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Belské bude v tomto úseku sveden do jednoho jízdního pruhu. Dopravní omezení, které přinese druhá fáze od 24. října do konce listopadu, budou upřesněna.
0: Sport.
1: Florbalisté Vítkovic zvítězili v šestém kole Superligy v Praze nad Spartou 6-5 v prodloužení a posunuli se na třetí místo. Na čtvrtou příčku poskočili Pardubice, které zvítězili na hřišti hattricku Brno 4-1 a uspěli po třetí za sebou. První výhru v sezóně oslavili hráči FBC Ostrava. Doma vyhráli 7-3 nad Ústím nad Labem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Pondělní den nám nabídne oblačnou oblohu, místy počítejme s přeháňkami, které budou na severovýchodních horách četnější a také smíšené se sněhem. Západní vítr dnes bude foukat rychlostí do 6 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty vystoupají na hodnoty, které budou podobné víkendovým, tedy mezi 10 a 15 stupni Celsia. Tolik zprávy, příjemné ráno, s Jirkou a jeho ránem na signálu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Po 7:00 pokračuje ráno na Signál Rádiu s datem 12. října. Svátek má Marcel. Narozeniny by měl například italský pěvec Luciano Pavarotti nebo zpěvák Karel Černoch. A mezi oslavence dnes patří třeba australský herec Hugh Jackman a nebo náš kolega ze CNN Prima News, moderátor Karel Boříšek. Od nás letí velké gratulace. No a za chvíli už se mimo jiné dozvíte, co má dnešní datum společného se vzteklinou. Jsem Jirka Svoboda a po vlnách Signál Rádia teď posílám další hudbu vašeho mládí. Dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, dnes už je 12. října a v roce 1810 to byl den, kdy se v Mníchově konal první Oktoberfest, ale od piva víříme za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1999 generální tajemník OSN Kofi Annan vyhlásil symbolicky na slavnostním ceremoniálu v sarajevské nemocnici 6 miliardtého obyvatele planety Země. Stal se jim ten den narozený Adnan Mevič. V roce 1931 byla nad brazilským Rio de Janeiro slavnostně odhalena 30 metrů vysoká socha Krista. V roce 1928 první vzducholoď Graf Zeppelin přeletěla Atlantik. Moc rychlé cestování to ale nebylo. Let trval 3,5 dne. V roce 1885 francouzský vědec Louis Pasteur úspěšně otestoval vakcínu proti vzteklině na chlapci, kterého pokousal pes. A v tento den v roce 1492 přistál italský mořeplavec Krištof Kolumbus u ostrova San Salvador na Bahamách a tím objevil Ameriku. Tenkrát asi dostal špatnou mapu, protože měl původně namířeno do Indie.
1: Signál rádio.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Začněte si chystat zimní výbavu. Podle aktuálních dat meteorologů včera už v Krkonoších, Jeseníkách a v Krušných horách sněžilo. Nejvíce to bylo v Krkonošských Dvorečkách a na Labské Boudě, ale sníh se neudržel a roztál. Ani to dnešní ráno nepatří mezi nejteplejší. Při polojasné obloze a občasných přeháňkách měříme pouze 2 až 6 stupňů Celsia, takže se dobře oblékněte, než vyrazíte ven. Dnes budeme mít nad Českem většinou polojasnou oblohu. Místy se mohou vyskytnout slabé přeháňky, které budou v těch nejvyšších partích hor opět přecházet ve smíšené nebo sněhové. K večeru se pak obloha protrhá. Dnes naměříme maximálně 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách jenom kolem 6 stupňů Celsia. No a pozor, v těchto dnech už musíme také místy počítat s ranními přízemními mrazíky.
1: Ráno

0: Dnešní ráno na Signál Rádio míří k 6:30, je 12. října a před námi je den plný událostí. Tady jsem pro vás vybral několik z nich.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes ráno svým úvodním projevem zahájí hlavní program Mezinárodní konference Forum 2000. Účastníkům kvůli svému pobytu v zahraničí promluví přes video. Švédská královská akademie dnes oznámí jméno laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. V Česku dnes začíná dobročinná sbírka Bílá pastelka. Její výtěžek pomáhá lidem se zrakovým postižením žít co nejvíce samostatný život. Dnes začne v Praze třetí a závěrečná etapa rekonstrukce vytíženek Belské ulice. Stavba se nyní zaměří na zbývající nájezdové a sjezdové rampy, které ji propojují s dálnicí D8. Hotovo má být do 30. listopadu. V Brně dnes začne rekonstrukce tramvajové trati v Lidické ulici. Šaliny zde pojedou pouze po jedné koleji. Automobilová doprava zůstane během opravy zachovaná. Komplikace čekají ode dneška do 20. listopadu také řidiče, kteří využívají tunely na jihozápadě Brna. Pisárecký tunel i tunel Hlinky budou kvůli opravě havarijního stavu zcela uzavřené. V Liberci, Chrastavě a v Praze dnes začíná charitativní sbírka zachovalých vánočních ozdob, které se vám už doma nehodí. Jejich prosincový prodej pak pomůže onkologickým pacientům. A ode dneška do 16. října by mělo dojít k řízenému odstřelu dvou nejvyšších staveb v Česku. Jedná se o 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé nám na Signál Rádiu dospívala zpěvačka Cher a za chvíli už to bude Limahl, Susan Vega anebo skupina Opus.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Cínovecká ulice ve směru k D8, tady vás drží nehoda, tvoří se tam kolona. Záchranka a hasiči zasahují u nehody na silnici 34 u Vystrkova na Pelhřimovsku a dva osobáky komplikují provoz v Plzni na silnici číslo 26. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno.

Máte naladěné Signál Rádio a mám takový nápad, jak si zpříjemnit podzimní dny. Jednak můžete poslouchat 80 z našeho vysílání, ale mezi tím můžete klidně sledovat i stovky filmů a seriálů a tisíce hodin dalšího videoobsahu. Navíc zdarma a bez reklam. Tento týden se vám vyplatí s námi si zahrát kvízovou hru Ano nebo ne. Ve hře je totiž roční předplatné na streamovací službu Prima Plus a ještě k tomu přidáme i naše stylové rádiové tričko v 80kovém retro designu. Takže dva parádní dárky za jedno jediné správné slovo. To už stojí za to si před půl devátou připravit telefon a na něm číslo do našeho studia 910 260 910. A pokud byste o tom všem chtěli vědět víc, tak podrobnosti najdete na našem webu signalradio.cz.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, je 12. října, svátek slaví Marcel. Říká se, na svatého Marcela zima do dveří naskočila. A něco na tom už určitě bude, protože na vrcholcích hor se objevil první sníh a také to dnešní ráno je poměrně chladné, měříme nejčastěji mezi 2 a 6 stupni. Přes den nás většinou čeká polojasná obloha, místy se mohou vyskytnout slabé přehánky, které budou ale v těch nejvyšších partích hor přecházet ve smíšené nebo sněhové. K večeru se pak obloha protrhá. Dnes naměříme 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách bude pouze kolem 6 stupňů Celsia. V těchto dnech také musíme počítat místy s přízemními ranními mrazíky. Tak nepodceňte oblečení, abyste nenastydli, a teď už to pojďme všichni na vlnách Signál rádia pěkně roztleskat. Tady je skupina Opus.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu Opus a dál už to bude Irene Cara nebo Jason Donovan, ale ještě se vydáme na Moravu, kde vědci hlásí nové objevy z pavoučí hříše. Detaily nám k tomu přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Pokud jste arachnofobici, zacpěte si uši. Vědci na Jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v České republice nikdo nezaznamenal. Jihomoravské mokřady nás tedy stále dokážou překvapit. Zdejší nález dvou druhů pavouků ukazuje nejen jejich mimořádnou biologickou hodnotu, ale také význam dlouhodobého sledování. Při monitoringu mokřadů nalezli na Slatinsku trkmanec rybníčky u rakvic, skákavku Atulus inspectus. Význam oblasti trkmanec rybníčky podtrhuje i další nález. Ve stejných vzorcích vědci potvrdili také přítomnost kriticky ohrožené pavučenky druhu Entelecara omisa. Zácnou snovačku Krustulina styka objevili naopak v Kosteliskách u Dubňan. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí brněnské Masarykovy univerzity Radim Sajbot, uvedla ČTK. Konec poplachu. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Je to no.

0: Jste se Signál rádiem a čas před 8 hodinou patří na našich vlnách. Dobré zprávy. Dnes bude o tom, jak školáci pomohli vrátit život do lebe.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Řeka Labe je u Neratovic zase o něco bohatší na ryby. Do řeky tam rybáři vypustili půl tuny ryb a nejlepší na tom je, že jim u toho pomáhali také školáci ze zdejší základní školy. Nejprve se seznámili s rybami, které žijí v našich řekách, a potom si každé dítě mohlo opatrně vypustit rybu do Labe. Do řeky tak zamířili především kapři, ale také cejní, plotice, okouni a další druhy. A ještě jedna dobrá zpráva na závěr. Podobné zarybňování se na Labi provádí dvakrát ročně. A pokaždé jsou u toho děti, které se jednak něco přiučí, ale zároveň si tak vybudují lepší vztah k přírodě.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: 4 minuty před 8 hodinou nám na Signál Rádiu zpíval Jason Donovan, už je připravený Honza s dalšími zprávami a po nich opět to nejlepší z 80. let. George Michael, CC Catch a nebo skupina Eurythmics.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Cínovecká ulice ve směru k D8, tady vás drží nehoda, kvůli které se tvoří dlouhá kolona. Policie vyšetřuje nehodu na silnici číslo 13 u Pertoltic na Liberecku. Další nehoda se stala na silnici 16 u obce Horky na Semilsku a v Praze vás drží nehoda osobního a nákladního auta na Štěrboholské spojce ve směru od Černého mostu na Barandovský most, a to před sjezdem na Běchovice. Jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Začátek odpoledne má na Signál Rádiu na starosti Lukáš Frélich.
2: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
1: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné pondělní ráno s datem 12. října, 8. hodina je tady, pojďme na zprávy a začínáme je počasím. Tento týden se totiž dočkáme oteplení, po chladnějším začátku týdne se ve čtvrtek a v pátek objeví více slunečního svitu a teploty mohou vystoupat až k 18 stupňům Celsia. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu pak podle meteorologů dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Doplňme, že podle hodnocení služby Copernicus bylo uplynulé září druhé nejteplejší v historii měření. V Evropě šlo o třetí nejteplejší měsíc v historii, v případě západní Evropy jsou pak naměřené hodnoty shodné s nejteplejším zářím z roku 2023. Své brány dnes otevírá pařížský autosalon. Na přehlídku se chystá rekordních 20 čínských automobilových značek. Čínské zastoupení tak bude dvakrát větší než na posledním veletrhu v roce 2024. Pro veřejnost se brány pařížského výstaviště otevřou zítra ráno. Několik balistických raket vypálila Severní Korea směrem k Japonskému moři. Střely pravděpodobně dopadly zhruba 370 kilometrů od japonského pobřeží, tedy mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska.
0: Co se děje v regionu?
1: V centru metropole a také v okrajových částech byl zaznamenán výskyt divokých prasat trpících takzvanou Aujevského chorobou. Nákaza není přenosná na člověka. Nebezpečí představuje pro psy, třeba když se dostanou do přímého kontaktu s divočáky při naháňce, anebo očichají jeho zdechlinu. Jeden nakažený divočák byl odhalen na Starém Městě, další ve Stodůlkách anebo na Zličíně.
0: Sport.
1: Basketbalisté Ústí nad Labem prodloužili svou vítěznou sérii v lize na 5 zápasů. Olomoucko porazili jednoznačně 102-66 a v tabulce jim patří druhé místo za zatím 100% Slavii Praha. Posledním týmem bez jediné výhry v sezóně je po 6. kole nováček z Plzně. V duelu dvou dosud neúspěšných celků podlehl doma Brnu 69-83.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 8 hodin končíme pohledem na počasí. Pondělí nám nabídne oblačnou oblohu, místy počítejme s přeháňkami, které budou na severovýchodních horách i smíšené se sněhem. Vítr dnes bude foukat západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Teploty vystoupají na hodnoty mezi 10 a 15 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy. Vracíme se opět k ránu na signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Je krátce po 8 hodině a na Signál Rádiu pokračuje pondělní ranní vysílání. Za chvíli už budeme mluvit o houbách, ještě stále rostou, ale pozor musíme dávat už na přízemní mrazíky. A v této hodině si budete moci otestovat své všeobecné znalosti v naší kvízové hře Ano nebo ne. Za jediné správné slovo získáte 2 dárky najednou, a to roční předplatné na Prima Plus a naše rádiové retro tričko. Tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910, bude se vám hodit před 8:30. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladění na vlnách Signál rádia. Jestli pak jste v minulých dnech využili příznivého počasí a vyrazili jste na houby, letošní sezona byla kvůli suchu nejslabší za posledních několik let. Houbaření je náš český národní sport a když už rostou, tak sbíráme o 106 a často si neuvědomujeme některá rizika. Třeba přehlédneme, že některé houby už byly zasažené přízemními mrazíky. Více prozradí Kateřina Pauzarová z mykologického klubu.
1: U těch hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný proces, který může potom způsobit nějaké zažívací potíže. Takže když přijdou mrazíky, dát pozor na ty houby, které rostou na okraji lesa, podél cest, v řídkých listnatých lesích, kam se ten mrazík mohl dostat a mohl ty plodnice poškodit. Z nějakého hlubšího smrkového lesa je sbírat dál můžeme, protože tam se ty mrazíky dostávají později a opravdu až ty třeba minus pětky.
0: Na tento týden už meteorologové hlásí ranní přízemní mrazíky, tak jestli ještě vyrazíte na houby, vyhněte se místům, kde by mohly teploty klesat pod nulu.
2: Signál rádio. Prostě 80.

Na Signál Rádiu zpěvačka CC Catch. Určitě jste všichni už zaznamenali, že se nám v Česku ochladilo. Dneska ráno měříme většinou mezi 2-6 stupni, ale například v roce 1936 bylo i přes den kolem minus 2 stupňů. Teplo bylo naopak v roce 1843, kdy 12. října naměřili v pražském Klementýnu téměř 24 stupňů. Dnes bude nad Českem většinou polojasná obloha, místy se mohou vyskytnout slabé přehánky, ty už ale mohou v nejvyšších partích hor přecházet ve smíšené nebo sněhové. K večeru se nám potom obloha protrhá a dnes naměříme 10 až 15 stupňů, na horách jenom kolem 6. V těchto dnech taky musíme počítat s ranními přízemními mrazíky. Tak vám přeju krásné pondělí.

0: Ladíte ranní vysílání Signál Rádia, už se tady chystá Karel Gott nebo Elton John a taky pro vás budu mít za chvíli soutěž o roční předplatné na Prima Plus a přidám k tomu i naše rádiové tričko. Chystejte si proto telefony s číslem 910 260 910. Teď vám ale ještě prozradím, co zajímavého jsem našel na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Evropa se zřejmě začne vracet k výrobě elektřiny z uhlí. Očekává se, že by její výroba mohla tímto způsobem vzrůst během půl roku až o čtvrtinu. Naopak výroba z plynových elektráren by mohla podobným tempem klesnout. Je to reakce na omezené dodávky plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. K mexickému západnímu pobřeží se přihnal silný hurikán Simon, který dosahuje rychlosti větru až 230 km v hodině. Hrozí tak nebezpečné vzedmutí moře a také záplavy. Vedení země vyzvalo obyvatele pobřežních oblastí, aby zůstali v krytech. Některá letiště jsou mimo provoz. 12. ročník akce Běhej lesy měl rekordní závěr sezóny. Do Jihomoravské lednice dorazilo více než 4 000 účastníků, což byl zatím rekordní počet. Závod na několik tras v kulisách lednicko-valtického areálu měl charitativní rozměr. Na výcvik vodících psů se podařilo vybrat přes 653 000 korun. A Nizozemec Max Verstappen poprvé vyhrál velkou cenu v Singapuru Formule 1 a díky tomu vybojoval své druhé vítězství za sebou. Navázal tak na triumf velké ceny Bahrajnu, kde vyhrál před týdnem. Byl to už jeho 250. start ve Formule 1.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádio nám právě dospíval Karel Gott a je čas vytočit číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme totiž soutěžit.
1: Ano nebo ne? Na Signál.

0: Tak, dělíme se o ní s Polskem, vrchol Sněžky, ten úplně nejvyšší vrchol Sněžky je dokonce v té polské části, ne u nás. Tak jo, Jirko, předplatné Prima Plus Premium na celý rok, ti ušetří asi 2000 korun, díky tomu můžeš zdarma bez reklam sledovat filmy, seriály, no a nově taky, myslím si, že jako tebe, jako chlapa, by mohly zajímat i zápasy hokejové NHL.
1: Jo, tak dobrý, super.
0: Tak super, tak moc gratuluju a ještě nezavěšuji, přidáme k té výhře také tričko. Ahoj. Tak předplatné na Prima Plus a naše rádiové tričko budete moci získat opět zítra touto dobou, nenechte si to ujít a určitě se podívejte i na náš web signalradio.cz, kde najdete nabídku Prima Plus a další detaily o této soutěži.
2: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Přesně v 8:30 nám na Signál Rádio dospíval Elton John, dál to bude John Jett, Tina Turner anebo zpěvák Rick Astley.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nehoda kamionová zdrží na dálnici D2 na prvním kilometru ve směru z Brna na Bratislavu. Praha, silnice 241 Kamická, tady vás zdrží nehoda dvou osobáků a policie šetří nehodu na silnici.

0: stanici 225 v Žatci na Lounsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Máte naladěné Signál Rádio, fotbal, hokej, ale i jeden velmi netradiční sport. To všechno měl o uplynulém víkendu ve svém merku náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu.
2: Fotbalisté Sparty splnili v 10. kole šance ligy roli favorita. Doma na Letné si poradili s Pardubicemi 2-0 a v neúplné tabulce se posunuli na 3. místo o 8 bodů za vedoucí Slávy. V dalších nedělních zápasech Liberec doma prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. V hokejové Tipsport Extralize je u konce vítězná série Třince. Oceláři ztratili první body v sezóně až v 10. kole v Pardubicích. Dynamo porazilo Třinec 5-4 v prodloužení. Dále Sparta zdolala Vítkovice 3-0 a vyhrála doma teprve po druhé v sezóně. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1 a ukončila sérii 6 proher. A další výsledky. Karlovy Vary porazili Kladno 3-1. Plzeň zvítězila v Brně 2-1 v prodloužení. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice zdolali Liberec 4-3. A jubilejní 30. českou námořní rally, nejstarší český jachtařský závod pořádaný v zahraničí, vyhrál tým Rodop, vedený Martinem Kulíkem. V chorvatském Biogradu na moru tak získal titul mistra České republiky.
1: Signály ze sportu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia, už se tady chystá Karel Gott nebo Elton John a taky pro vás budu mít za chvíli soutěž o roční předplatné na Prima Plus a přidám k tomu i naše rádiové tričko. Chystejte si proto telefony s číslem 910 260 910. Teď vám ale ještě prozradím, co zajímavého jsem našel na zpravodajských webech.
1: Ráno na Signál rádi.

0: Energii nového dne rozproudil na Signál Radio Rick Astley, dál už to bude Rod Stewart nebo Michael Jackson, ale nejdříve něco ryze podzimního. Za dýněmi nás dnes do jedné z pražských botanických zahrad zavede Honza Navrátil.
1: Hezký den, podzim je tady a krom sichravého počasí k němu patří také dýně. A právě přehlídku dýní a dýňových aranžmá připravila botanická zahrada hlavního města Prahy. Letošní ročník výstavy zpestří také program pro malé i velké návštěvníky. Od 15. do 18. října se můžete pustit do podzimního tvoření. Od 22. do 25. října si pak můžete vydlabat vlastní dýni a od 28. října do 1. listopadu si pak můžete vyrobit vlastní lampion. Největší porce strašidelné zábavy ale přijde 31. října, kdy zahradu ovládne Halloween se soutěžemi, odpoledním programem a také večerním lampionovým průvodem. Botanická zahrada hlavního města Prahy má venkovní expozice v říjnu otevřeny denně od 9 do 19 hodin, a to včetně svátků. Vstupné vyjde na 180 korun, tak se do Troji vypravte. Hezký začátek dalšího týdne přeje Honza Navrátil.
2: Signál Radio.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia, milovníci dokumentů už brzy zamíří na Vysočinu na 30. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2026. Letos nabídne řadu novinek z domova i ze světa a navíc tady bude k vidění střihový film, který návštěvníkům ukáže, jak se za 30 let změnilo přemýšlení o dokumentárním filmu. A více nám prozradí režisérka snímku Andrea Slováková.
1: My jsme se zaměřili na filmy, které měly velmi konkrétní dopady do té sociální reality. To znamená, že motivovali ke konkrétním činům, změnám, například k přijetí legislativy, k přijetí nějakých regulatorních opatření, anebo ty filmy natolik mobilizovali lidi, o nichž byli, že tito lidé získali silnější hlas v tom, za co bojovali.
0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2026 se bude letos konat od 23. října do 1. listopadu.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Skupina Enigma uzavírá 3 minuty před 9 hodinou pondělní ráno na Signál rádiu. Naše vysílání ale bude pokračovat dál, za chvíli s zprávami a pak opět tím nejlepším z osmdesátek. Queen, Erasure nebo Ricky Epovery.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na dálnici D1 počítejte na 214. kilometru ve směru z Brna na Ostravu s uzavírkou jednoho pruhu. Olej na vozovce komplikuje provoz na silnici 592 v Nové Vsi na Liberecku a bouralo se na silnici číslo 9 v Dubé na Českolipsku ve směru na Prahu. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ranní 9. hodina je tady, na Signálu pojďme na další dnešní zprávy a začínáme je exkluzivním průzkumem. Agentura NMS pro server novinky.cz zjišťovala volební preference. Z průzkumu vyplývá, že podpora hnutí ANO klesá. Zatímco v květnu mu průzkumy přisoudili podporu 32,5% lidí, tak nyní je to 28,8%. Stan je podle průzkumu lídr opozice. Získal by 18,8% hlasů. O 6% bodů více než Občanská demokratická strana. Do poslanecké sněmovny by se dostalo ještě SPD, také Piráti a Motoristé. Podle politologů je největším překvapením letošních komunálních voleb úpadek hnutí SPD. To vypadlo z naprosté většiny radnic. S odkazem na průzkumy veřejného mínění politologové uvádějí, že s tím nikdo pro letošní komunální volby nepočítal. Americký soud v noci na dnešek nařídil okamžité zastavení politických reklam, které jsou financovány z peněz daňových poplatníků a oslavují prezidenta Donalda Trumpa a propagují jeho politiku.
0: Co se děje v regionu?
1: Městská část Praha 11 se dočkala nového Park and Ride parkovacího domu. Čtyřpodlažní objekt, který stojí u stanice metra Opatov, má kapacitu 495 parkovacích míst a nabízí stovku míst pro parkování rezidentů z blízkého okolí. V domě je také desítka míst pro tělesně postižené, 43 stání pro vozy s pohonem CNG nebo LPG a 32 míst pro odstavení jízdních kol.
0: Sport.
1: Marie Bousková postoupila ve Wuhanu po skreči Kláry Tausonové do druhého kola. Dánka zápas vzdala za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku. A na plochodrážní extraligový trůn se po 4 letech vrátili jezdci pražské Markéty. V závěrečném závodě týmové soutěže v Žarnovici skončili druzí o jediný bod za Pardubicemi. Výběru zlaté přilby ale nakonec ani 2 vítězství ze 4 závodů sezóny k triumfu nestačily.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A ještě než se přehoupneme do dopolední části vysílání na Signál Rádio, pojďme na počasí. Pondělní den je s oblačnou oblohou a místy i s přeháňkami. Ty budou na severovýchodních horách dnes četnější a také smíšené se sněhem. Západní vítr fouká rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 10 a 15 stupni Celsia. Tolik zprávy, ty další za hodinu už pro vás chystá Lucka. Hezké dopoledne.
0: Signál Rádio.
2: Už bylo 9 hodin a na Signál Rádiu začíná pondělní dopoledne. Hudební fanoušky určitě potěšila zpráva, která se objevila na sociálních sítích zpěváka Roda Stewarta. Rozhodl se vyjet ještě na jedno turné, které už je ale opravdu definitivně rozlučkové. A skvělé na tom je, že jednou ze zastávek bude také Česko. Více zajímavostí ze sociálních sítí slavných hvězd vám poodhalíme ve vysílání za chvíli, tak určitě dál držte signál. Jsem Jirka Svoboda a přeju všem hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pondělní dopoledne se na Signál Rádiu začíná rozjíždět a tak vás v jeho úvodu zavedeme na sociální sítě slavných hvězd. Kolega Martin Čípa má ten nejlepší přehled o tom, co se na nich v poslední době objevilo.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Brian May se na Instagramu ohradil vůči titulku hudebního časopisu Rolling Stone, který říká, že kapela Queen už nikdy koncertovat nebude. Prý je výrok překroucený a Brian pouze řekl, že si chce dát od turné pauzu. Ale nikdy neřekne nikdy a čeká, co budoucnost přinese. Navíc, pokud vám Queen chybí, můžete si teď dát v kinech remástrovanou verzi legendárního koncertu v Budapešti z roku 87. Madonna se nezastavuje ani po vydání nové veleúspěšné desky Confessions 2. Představila novou verzi singlu Dansteria, tentokrát jako duet s britskou zpěvačkou Charlie XCX. Jako taková podsta dobám minulým vychází i na kazetě, i když mladí si ji dnes asi nebudou mít kde přehrát. Alphaville pak slaví na sítích 42 let od vydání singlu Forever Young. V příspěvku vysvětlují, čím byly inspirovány některé pasáže textu a taky prozradili, že první demo nahráli už v roce 82, a to v dětském pokojíčku klávesisty Bernarda Lloyda. Věděli jste, že skupina se dokonce původně jmenovala Forever Young? Až po roce změnili svůj název na Alphaville. A kapela U2 láká na svou novou desku, která se bude jmenovat Carnaval de Luz a vyjde 13. listopadu. Bono taky prozradil, že mezi spoustou hvězd, které na albu spolupracovali, byla taky country legenda Dolly Parton. Společný single byl tak její vůbec poslední nahrávkou. I Signál Rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde vám už zítra nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se bude mluvit o jeho zbrusu nové knize. Jmenuje se Moje tajemství Prahy a vznikla také díky našemu pořadu, kde řada příběhů a legend zazněla úplně poprvé. Pro Davida je tato kniha o něco osobnější než jeho knihy předchozí a dočteme se třeba o pražském ledňáčkovi, o staré poště v Běchovicích. Nechybí ani příběhy o bezhlavých rytířích nebo nejvykřičenější krčmě v celé Praze. Celkem jde o 30 nových příběhů. No a v tomto vydání našeho pořadu nám David některé lehce připomene, tak nezapomeňte poslouchat Signál Rádio už zítra krátce popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Dopoledne nám na Signál Rádiu zpříjemnili Bad Boys Blue, dál se těšte na Sister Sledge nebo George Harrisona, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás zve na nejvyšší českou horu.
1: Nejvyšší naše hora Sněžka se včera odpoledne zdravila s prvními sněhovými vločkami nadcházející zimy při teplotě těsně pod nulou a s chvílemi nulovou viditelností. Návštěvníci teď mohou poznat českou horu z úplně jiné perspektivy a ještě předtím, než se vydají lanovkou na její vrchol. V dolní stanici lanové dráhy v Peci pod Sněžkou byla otevřena nová multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše více než 170 metrů čtverečních propojuje moderní technologie, příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je například více než 4 metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem a panoramatickou projekcí přírodní živlu. A pokud se vám nechce trmácet nahoru, tak z polské strany Krkonoš v Kovarech v sousedství Karpače ji máte v parku miniatur. Hlavně se na ní můžete vyfotit s panoramatem té opravdové hory. Sem totiž můžete i v plátěnkách nebo v pantoflích a nikdo vás za to nebude kritizovat. Dechberoucí výhledy přeje Luboš Dvořák.

0: Na Signál Rádio nám 5 minut před 10. hodinou dospívala Helena Vondráčková. Za chvíli nabídneme další zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. Phil Collins, Fancy anebo skupina Berlin.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dejte pozor na dálnici D6 na 132. kilometru ve směru na Cheb. Došlo k nehodě, tam se můžete zdržet v koloně a bouralo se také na silnici číslo 16 u Jičína. Auto tady skončilo dokonce mimo komunikaci a na místě to řeší policie. Jeden průjezdní je jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nenechte si ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké dopoledne, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. V mnoha městech a obcích dnes začnou povolební koaliční vyjednávání. Jde například o Prahu, Benešov a nebo Kutnou Horu. Tady nechce vítězné uskupení Naše Kutná Hora na sestavení koalice s ohledem na silný mandát spěchat. Pokračuje lídr uskupení a dosavadní starosta Lukáš Seifert z ODS.
2: Už jsme jako ve spojení, na to bude navazovat hlavně ta naše práce dovnitř, protože ten mandát je tak veliký, že my teď nejsme v tlaku, že bychom potřebovali ze dne na den tady mít hotovou koalici.
1: Zájem českých turistů o slovenské destinace roste. Ubytovací zařízení u našich sousedů hlásí za srpen rekordních 871 489 hostů. K výsledku přispěli hlavně cizinci. Nejvíce jich bylo právě od nás. Další katastrofální bleskové povodně zasáhly Nepál. Úřady hlásí v horském městečku Gorka v rodišti předků královské rodiny zničené desítky domů, mostů a také poškozenou vodní elektrárnu. Záchranáři hledají případné oběti. Zatím je hlášena pětice pohřešovaných.
0: Co se děje v regionu?
1: O víkendu odstartovala z pražského letiště Václava Havla další linka do Asie. První letoun společnosti Vietjet odletěl z Prahy do Hanoje v sobotu. Aerolinky nabízí spojení dvakrát týdně, v úterý a v sobotu s technickým přistáním v Almaty. Připomeňme, že do Vietnamu začala před časem z Prahy létat společnost Starlux. Do Asie míří také Korean Air, Asiana nebo China Airlines.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty v 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2-0 a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. Pokračuje kapitán Pardubic Michal Hlavatý.
3: Chtěl bych to tak, že to byl zápas dvou poločasů, asi první poločas. Vlastně po tom inkasovaném gólu, tak jsme zareagovali, řekl bych, dobře, solidně, že byli jsme aktivní, snažili jsme se být i nebezpeční, myslím si, že jsme i nebezpeční byli, ale z těch šancí, pološancí jsme mohli vytěžit samozřejmě víc a v druhém poločasu se Sparta zvýšila intenzitu a vylezla na nás víc a najednou tam měli zisky, nás moc do něčeho nepustili a naopak oni byli dominantní a vytvořili si víc šancí, takže pak mohli dát i víc gólů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je a bude oblačno, místy počítejme s přeháňkami, na horách budou četnější a také smíšené se sněhem. Západní vítr fouká rychlostí do 6 metrů za sekundu, teploty měříme mezi 10 a 15 stupni Celsia. Tolik další dopolední zprávy, pojďme opět na osmdesátky.
0: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme překročili 10. hodinu. Datum 12. října v roce 2009 přineslo první posmrtný single Michaela Jacksona. Jmenoval se This Is It a měl sloužit k propagaci jeho plánovaného stejnojmenného turné, kterého se už bohužel nedožil. Více zajímavostí z hudební historie přineseme už za malou chvíli, tak nikam neodcházejte. Hezký poslech vám ze studia dál přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Stále máte ten správný signál a do našeho dopoledního programu už míří kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií. Všechny události mají společné datum 12. října.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Úvod nás vede za letopočtem 1974. Debbie Harry, Fred Smith, Billy O'Connor a Chris Stein spolu poprvé stáli na jednom pódiu. Premiéra skupiny Blondie proběhla v později kultovním klubu CBGB na Manhattanu v New Yorku. Nová formace v srpnu téhož roku vystupovala jako Angel and the Snake. Nakonec ale inspiraci k názvu pro svou kapelu čtveřice získala od řidičů kamionů, kteří na platinově blondětou zpěvačku pokřikovali Hey Blondie!

Pokračujeme smutnou událostí, k níž došlo 12. října 1997. Jeden z nejúspěšnějších písničkářů všech dob, John Denver, zemřel za kniplem letadla vlastní konstrukce u Monterey Bay v Kalifornii. Autorovi a interpretovi mnoha hitů jako Take Me Home či Country Roads bylo 53 let. Dlouhodobý rezident Coloréda byl jmenován tamním básníkem a jeho nahrávka Rocky Mountain High je jedním ze dvou oficiálních songů tohoto amerického státu.

Končíme před 13 roky. To se novozélandská písničkářka Lorde stala v 16 letech nejmladším soulovým umělcem, který kdy napsal a naspíval skladbu, vystoupivší na vrchol Billboard Hot 100. Žebříček Spojených států dobil její debutový single Royals.

0: Posloucháte Signál Radio. Už na středu chystáme do vysílání další zajímavý rozhovor. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou jste možná četli. Lovci mamutů, to je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé už v roce 1918. Jeho příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Tak si nenechte ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Máte naladěné vysílání Signál Rádia, 10 hodin, 41 minut, to je přesný čas a se mnou ve studiu Lukáš Ferelich, vítám tě tady po víkendu.
1: Hezké dopoledne.
0: Já nevím, jestli už si všímáš toho, že kolem nás spousta lidí je nastydlých, smrkají, kýchají a tak dále, všímáš.
1: Mně se to nevyhnulo.
0: Jo, to by se taky nevyhnulo. No, já mám totiž kolikrát teď při cestě městskou dopravou pocit, že jsem spíš v čekárně u doktora, jak to tam všechno prská. No, ale proto jsme taky na náš Facebook a Instagram dali vlastně takový jednoduchý návod, jak si vyrobit z dostupných surovin takzvaný ginger shot, což je takový vitaminový nápoj, který by měl podpořit imunitu. Tak ho vyzkoušejte.
1: Zajímavé. Takže. Nechám se inspirovat.
0: A jestli už ležíte v posteli, tak se hezky vypojďte, u toho poslouchejte Signál Rádio. S vámi dál bude Lukáš. Jirka se loučí a zítra v 6 ráno. Ahoj.

0: Roxette chvilku před 11. hodinou, krásné pondělní dopoledne, s vámi Signál Rádio a za moment třeba Samantha Fox, The Kennels nebo zpěvačka Sandra. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Brna ve směru na Prohou, dálnice D1, 196,5 km. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem a projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás potom čeká v Praze, nebo respektive na dálnici D5, sjezd 0 ve směru na Prahu. Tady u Rozvadovské spojky je nehoda osobáku s nákladňákem a můžete se nárazově zdržet kolem 5 minut. Tak s tím počítejte, jeďte opatrně.
1: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Vláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.

0: Rádio zprávy.
1: Pěkné prosluněné dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Státní volební komise schválila výsledky obecních voleb a prvního kola voleb do třetiny Senátu. Volby podle ní proběhly korektně. Výsledky budou publikovány zítra ve sbírce zákonů. A v Liberci se na vytvoření koalice domluvili vítězní starostové pro Liberecký kraj s lepším městem a Libercem otevřeným lidem z Piráty. V opozici tak zřejmě zůstane jen ANO. Pyrotechnici v Krupce na Teplicku právě teď zasahují kvůli podezření, že v Mánesově ulici je nástražný výbušný systém. Policisté vymezili bezpečnostní perimetr. Přes 2000 dobrovolníků je ode dneška do středy v ulicích při 27. ročníku sbírky Bílá pastelka na pomoc lidem se zrakovým postižením.
0: Co se děje v regionu?
2: Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN se 17 mandáty. Na druhém místě je koalice ODS a TOP 09 se stejným počtem mandátů, ale s nižším počtem hlasů. Nejdéle se čekalo na výsledky obecních i senátních voleb z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici data převzali až kolem nedělních ranních 7 hodin. Špatný výsledek v Praze přiznal lídr motoristů Petr Macinka a stejně tak i Marek Benda z ODS. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Tauzunové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1, 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Paoliniové z Itálie.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až oblačný, na severu a severovýchodě přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Nad 1200 metrů smíšené nebo dokonce i sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 17. Na Signál Rádiu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 2 minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Optimisti, realisti, pesimisti, jak jsme na tom jako Češi, prozradím za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď Robert Palmer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

The Kennels teď s námi na Signál Rádiu. Optimisti, realisti nebo pesimisti? Mám dobrou zprávu, podle průzkumu jsme na tom jako Češi dobře. Nejvíc nás je realistů. Převážně ve skepsi na našem území, že asi 23% populace, zbytek naopak vzhlíží k optimismu. Problém je, že dle nálady ve společnosti se naše postoje dost často mění. Dle zjištění věci, které by nás dříve nechávaly v klidu, dnes dokážeme velmi často vnímat jako negativní a přistupovat k ním pesimisticky. Největší podíl na takových změnách má každodenní stres a vysoké pracovní vytížení. Je pondělí, start týdne, tak na to myslete a zvolte nějaké to volnější tempo v práci.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Starship. Nový týden je tady a s jeho startem jsme dali i novou výhru do naší hry Ano nebo ne. Tentokrát jsme mysleli na takové ty dlouhé podzimní a zimní večery, takže jako výhra je pro vás připraveno předplatné na Prima Plus Premium, kde můžete sledovat třeba filmy nebo seriály dokonce s předstihem. Zrádci, Polabí, Zákony vlka nebo zajímavé zápasy NHL, to vše tady najdete. A jako bonus dostanete naše stylové rádiové tričko, o které si tolik píšete. To vše za jednu jedinou správnou odpověď. Víc informací máme na webu signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace.

0: Michael Jackson, 3 minutky před polednem na Signál Rádiu. Za moment to nejlepší z 80. let, Annie Lennox, Nick Cayman nebo skupina ABBA. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 17,5 km ve směru z Ruzyně k dálnici D7. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás potom čeká na proseku na Praze 9, konkrétně Liberecká ulice u sjezdu na Vysočanskou. Tady je nehoda 2 dodávek a 1 osobního vozidla, vytváří se krátká kolona. I tady počítejte s drobným zdržením a jeďte opatrně.
1: Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné poledne přeje 12. října Lucie Sinková. Vláda Andreje Babiše vychází vstříc požadavkům průmyslu a nabízí cizincům různé možnosti, jak v Česku žít a pracovat. Stejně jako loni kabinet Petra Fialy umožnila i letos ukrajinským uprchlíkům získat dlouhodobý pobyt. Za Babišovy vlády ho získalo dokonce více lidí než za předchozího kabinetu. Vláda zároveň usiluje o rychlejší příchod dalších zahraničních pracovníků. Zájem je především o Filipínce. V koalici přitom působí také SPD, která dlouhodobě vystupuje proti přijímání cizinců. Hnutí Duha podá návrh na exekuční vymáhání omluvy od poslance Filipa Turka z motoristů. Podle ekologické organizace totiž omluvu na Facebooku nezveřejnil v podobě, kterou mu uložil soud. Turek v dubnu spojil Hnutí Duha s úmrtími při povodních a jeho členy označil za parazity. Soud mu nařídil omluvit se a zveřejnit omluvu na sociální síti nejméně na 7 dní. Hnutí tvrdí, že Turek k omluvě připojil další útočná vyjádření. Poslanec naopak považuje věc za uzavřenou. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku kvůli jeho válce na Ukrajině. Oznámila to šéfka unijní diplomacie na síti X. Na seznam přibylo téměř 1600 osob a subjektů. Sankce se zaměřují především na ruský vojensko-průmyslový komplex.
0: Co se děje v regionu?
2: V centru metropole a také v okrajových částech byl zaznamenán výskyt divokých prasat trpících takzvanou Aujevského chorobou. Nákaza není přenosná na člověka. Nebezpečí představuje pro psy, třeba když se dostanou do přímého kontaktu s divočáky při naháňce anebo očichají jeho zdechlinu. Jeden nakažený divočák byl odhalen na Starém Městě, další ve Stodůlkách a nebo na Zličíně. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty splnili roli favorita. Více ví Petr Plintovič.
3: Sparta si v 10. kole první ligy poradila doma s Pardubicemi 2-0 a v neúplné tabulce se posunula na 3. místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. V dalších zápasech Liberec doma prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až oblačný, na severu a severovýchodě přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Nad 1200 metrů smíšené nebo dokonce i sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 17. Na Signál Rádio 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
4: 12 hodin a 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Hokej je náš oblíbený sport a ten ženský také nabírá na popularitě. Víc prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Joe Cocker. Hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Už začátkem příštího roku se v Ostravě uskuteční mistrovství světa v hokeji žen do 18 let. České hokejistky by chtěly navázat na 3 medailové úspěchy z minulých let. Více dodá trenér Dušan Andrašovský.
1: 4., 5. rok, máme ty nejvyšší ambice. Samozřejmě bychom chtěli jít dál než na bronzovou medaili, ale musíme být realisti, protože Kanada a Amerika zatím jsou trošku jinde a pro nás je cíl být nejlepší, minimálně nejlepší v Evropě, a tak, jak se nám to povedlo už jednou, že jsme porazili Kanadu, tak budeme na to chtít navázat i v tomhle mistrovství světa. Věřím, že můžeme překvapit, i když budeme mít velmi mladý tým a nebude to úplně jednoduchý, ale věřím, že dostaneme dost času na to, aby jsme se s holkama připravili a udělali nejlepší výsledek, jaký můžeme.
0: Českým hokejistkám se velmi dařilo na seniorském šampionátu v roce 2025 v Českých Budějovicích. Jestli se dobře povede i reprezentaci do 18 let, zjistíme od 8. do 16. ledna příštího roku. Fantit budeme moci v ostravské aréně.

0: Královna popu a velká klasika z osmdesátek. Vědci na jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v České republice nikdo nezaznamenal. Podrobnosti přidám za chvíli a budeme taky hrát. Kim Wild, Queenie anebo Patrick Swayze vám zkrátí čekání. Hezké odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Kim Wild, v pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Na Moravě hlásí vědci nové objevy z pavoučí hříše. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Pokud jste arachnofobici, zacpěte si uši. Vědci na jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v České republice nikdo nezaznamenal. Jihomoravské mokřady nás tedy stále dokážou překvapit. Zdejší nález dvou druhů pavouků ukazuje nejen jejich mimořádnou biologickou hodnotu, ale také význam dlouhodobého sledování. Při monitoringu mokřadů nalezli na Slatinsku trkmanec rybníčky u Rakvic, skákavku Atulus i Nespectus. Význam oblasti trkmanec rybníčky podtrhuje i další nález. Ve stejných vzorcích vědci potvrdili také přítomnost kriticky ohrožené pavučenky druhu Entelecara omisa. Zácnou snovačku Krustulina styka objevili naopak v Kosteliskách u Dubňan. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí brněnské Masarykovy univerzity Radim Sajbot, uvedla ČTK. Konec poplachu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Tina Turner, chviličku před 13. hodinou, s vámi Signál Radio. Za moment Loretta Gjuci, Ultravox nebo Kim Carnes, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Sinková přichystala aktuální zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá s provozem na silnicích.
1: Signál Radio, doprava.
0: V současnou chvíli dejte pozor na pražském okruhu 62. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady boural autobus a osobní vozidlo. Na místě jsou záchranné složky, taky policie. Obě vozidla by v současnou chvíli měla být na krajnici. Další komplikace stále přetrvává na Proseku nebo Střížkově. Tady na Liberecké ulici u sjezdu na Vysočanskou je nehoda nákladňáku s osobákem. Tady se krátkodobě ještě můžete zdržet. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně. We'll be right back.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové odpoledne přeje Lucie Sinková. V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem společně s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu by měli pohodlnou většinu 31 hlasů. Dohodu oznámili zástupci stran dnes. V opozici tak pravděpodobně zůstane hnutí ANO, které bylo součástí vedení města posledních 12 let. Jeho lídr Tomáš Rec označil neúčast v koalici za zklamání. Ministerstvo zahraničí doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. Dodejme, že na Blízkém východě stále přetrvává napjatá situace a hrozí eskalace konfliktů. Královská švédská akademie věd dnes oznámila letošní laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Stali se jimi Robert Hall a Michael Woodford, kteří byli oceněni za mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. Vyhlášení ekonomické ceny tak uzavřelo týdenní sérii oznámení letošních nositelů Nobelových cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.
0: Co se děje v regionu?
2: Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN se 17 mandáty. Na druhém místě je koalice ODS a TOP 09 se stejným počtem mandátů, ale s nižším počtem hlasů. Nejdéle se čekalo na výsledky obecních i senátních voleb z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici data převzali až kolem nedělních ranních 7 hodin. Špatný výsledek v Praze přiznal lídr motoristů Petr Macinka a stejně tak i Marek Benda z ODS. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Střelkyně Viktorie Schindlerová se na světovém poháru v Káhyře poprvé v kariéře probojovala do finále. Ve sportovní pistoli obsadila 7. místo. A Jiří Lahečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve 3. kole. S Rafaelem Holdarem ze Španělska prohrál 6-4, 6-7 a 4-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až oblačný, na severu a severovýchodě přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Nad 1200 metrů smíšené nebo dokonce i sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 17. Na Signál Rádio 80 a Lukáš Frejlich.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment budeme hodnotit houbařskou sezónu. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start Afrika. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ultravox teď s námi na Signál rádiu. Chystáte se ještě vyrazit do lesa na houby? V tom případě dnes ráno padly informace přímo pro vás.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Také jste v minulých dnech využili příznivého počasí a vyrazili jste na houby. Letošní sezóna byla kvůli suchu nejslabší za posledních několik let. Při sběru dávejte ale pozor na počasí, víc prozradil Jirka Svoboda.
2: Houbaření je náš český národní sport a když už rostou, tak sbíráme o 106 a často si neuvědomujeme některá rizika. Třeba přehlédneme, že některé houby už byly zasažené přízemními mrazíky. Více prozradí Kateřina Pauzarová z mykologického klubu.
3: U těch hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný proces, který může potom způsobit nějaké zažívací potíže. Takže když přijdou mrazíky, dát pozor na ty houby, které rostou na okraji lesa, podél cest, v řídkých listnatých lesích, tam se ten mrazík mohl dostat a mohl ty plodnice poškodit. Z nějakého hlubšího smrkového lesa je sbírat dál můžeme, protože tam se ty mrazíky dostávají později a opravdu až ty třeba minus pětky.
2: Na tento týden už meteorologové hlásí ranní přízemní mrazíky, tak jestli ještě vyrazíte na houby, vyhněte se místům, kde by mohly teploty klesat pod nulu.
0: Co přinese zítřejší den, informace ze silnic nebo soutěžní kvíz vám dáme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak vstávejte s námi.
1: Vstávejte se Signál rádiem. Se Signál rádiem.

0: Miroš Birka, posloucháte Signál Rádio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1985. Chris Rea, Toni Braxton nebo Modern Talking, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas práci.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů.

0: Takhle zní signál rádio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák signál rádia.
0: Za moment bude hrát píseň, která byla nahraná dvakrát stejným interpretem. To se nevidí moc často, že by sám původní umělec vdechl znovu život své písni. V tomto případě to bylo s odstupem 13 let. My ale budeme mířit k původní verzi, která je dodnes jedinou skladbou téhle zpěvačky, co se umístnila nejvýše v německých hitparádách. Rok 1985, Jennifer Rush, Destiny.
1: Magneťák signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Sharp, chviličku před 14. hodinou, za moment Talking Heads, taky Amy Stewart nebo kapela OMD. Teď už nesmí chybět zprávy a info ze silnic.
1: Signál Rádio doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D11, 8 km. Tady je nehoda nákladního vozidla. Probíhá vyšetřování, můžete se nárazově zdržet a projíždí se ve snížené rychlosti. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nenechte si ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové odpoledne přeje Lucie Sinková. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Ředitel odboru Tomáš Jirovec řekl, že se ministerstvo vnitra nesetkalo v průběhu voleb se žádnými systémovými problémy.
2: Samozřejmě jsou to volby z hlediska organizačního nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb.
1: Dodejme, že komplikace při sčítání hlasů nezaznamenal ani Český statistický úřad. Na jihu Francie byli postřeleni ředitel a učitelka. Policie zadržela podezřelého, kterým je podle médií 14-letý žák školy. Oba zranění jsou mimo ohrožení života. Příčina střelby zatím není jasná. Podle dostupných informací incident nesouvisí s nedávnými studentskými protesty ve Francii. Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského porušilo energetické příměří, které oznámil americký prezident Donald Trump. Ukrajina přitom v noci na ruské rafinérie neútočila. Zelenský to uvedl v dnešním videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě. Zároveň vyzval Spojené státy, aby přiměli Moskvu příměří dodržovat. Dodejme, že Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
0: Co se děje v regionu?
3: Dnes startuje poslední etapa rekonstrukce k Belské ulice. Týkat se bude mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude v tomto úseku sveden do jednoho jízdního pruhu. Dopravní omezení, které přinese druhá fáze od 24. října do konce listopadu, budou upřesněna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie věří, že proti Sabáhu mají v Lize mistrů největší šanci uspět. Pražané odcestovali k druhému utkání hlavní fáze soutěže do dalekého Baku už včera. Utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop zítra ve 6:45 večer.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až oblačný, na severu a severovýchodě přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Nad 1200 metrů smíšené nebo dokonce i sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 17. Na Signál Rádio 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin, 3 minuty. Za moment se vydáme do hudební minulosti. Co všechno se událo, prozradím za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připraveni jsou Jesus Loves You. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Talking Heads teď s námi na Signál Rádiu. Dnes je tomu 52 let od premiéry skupiny s blondýnkou v čele. Podrobnosti a další hudební výročí prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Úvod nás vede za letopočtem 1974. Debbie Harry, Fred Smith, Billy O'Connor a Chris Stein spolu poprvé stáli na jednom pódiu. Premiéra skupiny Blondie proběhla v později kultovním klubu CBGB na Manhattanu v New Yorku. Nová formace v srpnu téhož roku vystupovala jako Angel and the Snake. Nakonec ale inspiraci k názvu pro svou kapelu čtveřice získala od řidičů kamionů, kteří na platinově blondětou zpěvačku pokřikovali Hey Blondie!

Samotnou událostí, k níž došlo 12. října 1997. Jeden z nejúspěšnějších písničkářů všech dob, John Denver, zemřel za kniplem letadla vlastní konstrukce u Monterey Bay v Kalifornii. Autorovi a interpretovi mnoha hitů jako Take Me Home či Country Roads bylo 53 let. Dlouhodobý rezident Coloréda byl jmenován tamním básníkem a jeho nahrávka Rocky Mountain High je jedním ze dvou oficiálních songů tohoto amerického státu.

Skončíme před 13 roky. To se novozélandská písničkářka Lorde stala v 16 letech nejmladším soulovým umělcem, který kdy napsal a naspíval skladbu, vystoupivší na vrchol Billboard Hot 100. Žebříček Spojených států dobil její debutový single Royals.

0: takhle hraje Signál Radio a Living in a Box. V Praze odstartovala přehlídka dýní, kde co je k vidění, prozradím za moment a do té doby hrajeme třeba Survivor, Whitney Houston nebo Erasure, tak zůstaňte dál s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Za 4:45 je s vámi Signál Rádio. Za dýněmi do pražské botanické zahrady nás vezme Honza Navrátil.
1: Hezký den, podzim je tady a krom sichravého počasí k němu patří také dýně. A právě přehlídku dýní a dýňových aranžmá připravila botanická zahrada hlavního města Prahy. Letošní ročník výstavy zpestří také program pro malé i velké návštěvníky. Od 15. do 18. října se můžete pustit do podzimního tvoření, od 22. do 25. října si pak můžete vydlabat vlastní dýni a od 28. října do 1. listopadu si pak můžete vyrobit vlastní lampion. Větší porce strašidelné zábavy ale přijde 31. října, kdy zahradu ovládne Halloween se soutěžemi, odpoledním programem a také večerním lampionovým průvodem. Botanická zahrada hlavního města Prahy má venkovní expozice v říjnu otevřeny denně od 9 do 19 hodin, a to včetně svátků. Vstupné vyjde na 180 korun. Tak se do Troji vypravte. Hezký začátek dalšího týdne přeje Honza Navrátil.

0: Takhle hraje Signál Rádio chvilku před 15. hodinou a za moment v tom nejlepším z 80. let budeme pokračovat. Připraveni jsou No Doubt, New Order nebo třeba Roy Orbison. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Brna, dálnice D1, 200 km ve směru na Prahu. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, očekává se nárazové zdržení. Ještě dejte pozor v Praze na ulici Milady Horákové, tady je nehoda dvou osobních vozidel, vytváří se krátká kolona. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pondělí 12. října, hezké odpoledne přeje Lucie Sinková. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou dnes v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na následné tiskové konferenci uvedl.
2: Myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje i některé další pojmy a postupy z rodinného práva. Výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Francie a Německo už brzy uzavřou dohodu o ochraně evropského automobilového průmyslu. Dnes to na pařížském autosalonu oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dohoda by následně měla pomoci jednáním na úrovni Evropské unie.
0: Co se děje v regionu?
3: V centru metropole a také v okrajových částech byl zaznamenán výskyt divokých prasat trpících takzvanou Aujeskyho chorobou. Nákaza není přenosná na člověka. Nebezpečí představuje pro psy, třeba když se dostanou do přímého kontaktu s divočáky při naháňce anebo očichají jeho zdechlinu. Jeden nakažený divočák byl odhalen na Starém městě, další ve Stodůlkách anebo na Zličíně. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Bookmakeri letos na dostihový závod Velká Pardubická přijali sázky za více než 23 milionů korun, zhruba o 2,5 milionu méně než loni. Na celou dostihovou událost to pak bylo přes 41,5 milionu. Nižší příjem sázek způsobil podle oslovených sázkových kanceláří i menší počet nastoupených závodníků. Velké Pardubické, jednoho z nejtěžších dostihových závodů v Evropě, se letos zúčastnilo 10 koní, nejméně od roku 1993.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno. Postupně se začnou tvořit místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 4 až 0 a při bezvětří ojediněle i minus 3 stupně. A zítra jasno až polojasno. Během odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později se večer v Čechách místy vyskytne déšť. Zítřejší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na signálu 80. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
0: Signál Rádio.
4: 15 hodin a 2 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Retro design nyní můžete spatřit v Praze. Podrobnosti za moment, teď se o začátek další společné hodiny postarají Pet Shop Boys. Pěkné pondělí, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

New Order teď s námi na Signál rádiu. Pojďme se teď na chvilku ponořit do 80. let v Československu a dál zpět v čase. Když se řekne Číňan, Napoleon nebo střelec, co se vám vybaví? Malou chvilku počkám, ať můžete přemýšlet. Věřím, že dnes už legendární lampy, které jsme takto přezdívali. Nyní si můžete třeba vzpomínku na dětství oživit a vyrazit na výstavu Retro lamp do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Kromě dubových kousků se tady dozvíte i spoustu zajímavostí o těchto lampách a taky jejich designérech a navíc i jejich osudech. Když vezmete děcka sebou, věřím, že jim ukážete, co jste měli na stole v pokojíčku a budou nadšené.

0: Edemsky a Killer na Signál rádiu. Dnes odpoledne nesmí chybět pozvánka na naše sociální sítě, protože díky tomu budete mít dokonalý přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, o co se bude hrát zítra ráno v naší kvízové hře Ano nebo ne. Taky kdo byl minulý týden hostem v našem rádiu. A teď pozor, věc, která se vám určitě bude hodit, jaký drink si dopřát, aby vaše imunita byla silná a hezky pěkně v topu při tomhle tom podzimním počasí. Takže se mrkněte a zkuste si tenhle ten úžasný nápoj udělat třeba dneska večer v klidu po práci doma.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: taneční rytmy. Takhle hraje Signál Radio, bude 3:15 a se mnou ve studiu taky nachystán kolega Áďa Adam. Hezký odpoledne, ahoj.
1: Hezký odpoledne, Luky.
0: Češi jsou národem fanoušků fotbalu, ale taky hokeje. A mě by zajímalo, čemu fandíš víc ty.
1: Samozřejmě hokej.
0: Hokej?
1: Ano,
0: hokej.
1: Pro mě je to bližší, protože už jenom to, že hrajou floorball, což je teda něco jiného, samozřejmě úplně jiný sport, ale má to k tomu blíž, je tam taky ta. Je tam florbalka, ne hokejka, ale je to blízko.
0: Tak to chápu, jsme tím pádem pade na pade, protože já zase jsem větší fanoušek fotbalu.
1: No, to je tvoje věc.
0: Česká republika, bych řekl, že je tak jako rozpůlená v tomhle. Nicméně ty jsi říkal, že i o sportu budeš mluvit po 16. hodině.
1: Je to tak, protože já jsem zrovna našel jednu novinku z NHL a nevím, jestli ty rád hraješ hry třeba fotbal nebo hokej.
0: Jako myslíš třeba na PlayStationu nebo na třeba, počítači? Přesně. Jo, jasně. Tak zrovna tyhle ty dvě sportovní si rád zahrajou, to je
1: no,
0: pravda.
1: A tam vždycky si viděl třeba to hra, tam teďka je prostě jedno takový pravidlo, já to nechci úplně prozradit, jo, ale je teďka nový pravidlo v NHL a o tom bych chtěl mluvit a je to docela známý, bych řekl.
0: Takhle, můžeme maximálně jako malinko načrtnout, že se týká vlastně výstroje nebo oblečení.
1: Je to tak, je to tak.
0: Navíc si musíte počkat po 16. Áďa s vámi, já se loučím, mějte se krásně a zítra se slyšíme v 11 dopoledne na Signál Rádiu. Ahoj.

0: Hrali na Signál Rádio, kde vám ani dnes nebude chybět ta nejlepší muzika z let 80. Už příští hodině se můžeme těšit například na CC Catch, Madonu nebo Bangles. Teď si ještě mrkneme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pražský okruh hlásí porouchané vozidlo na 4. kilometru bez směru na D1. Počítejte tam kvůli tomu se zúžením. Bezpečné jízdy vám přeje Signál Rádio.
1: Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Premiér Andrej Babiš chce na jednání Evropské rady prosazovat odklad zavedení emisních povolenek ETS2. Evropským lídrům se bude věnovat i situace na Ukrajině a dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o uvolnění ruské ropy na světový trh. Babiš dohodu kritizoval a označil ji za šokující. Jednání Evropské rady se uskuteční 15. a 16. října. Na dálnici D11 nedaleko Prahy začal včera odpoledne hořet autobus s 30 cestujícími, převážně dětmi. Řidič projíždějícího auta pohotově zastavil a pomocí hasícího přístroje požár uhasil ještě před příjezdem hasičů. Cestující mezi tím autobus opustili, nikdo se nezranil. Na místo dorazil i prázdný autobus vojenské střední školy v Moravské Třebové, který všechny odvezl na nejbližší čerpací stanici. Škoda na autobusu dosáhla 250 000 korun. Čeští a slovinští vojáci, kteří působí v mnohonárodním uskupení na Slovensku, absolvovali společný výcvik zaměřený na boj v zákopech. Procvičovali při něm pohyb v zákopech, obranu a obsazování zákopů.
0: Co se děje v regionu?
1: Policie už zná totožnost muže, který pomohl zachránit dva policisty z auta, jež po nehodě spadlo z pražského Hlávkova mostu do Vltavy. Běžec v sobotu ráno neváhal skočit do studené řeky a pomoci posádce dostat se ven. Z místa poté odešel, aniž by policistům sdělil své osobní údaje. Policie mu chce za jeho pohotovou pomoc osobně poděkovat.
0: Sport.
1: Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji. 29-letý Zverev, který je momentálně druhý, měl životní umístění prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie kvůli zranění kolena předčasně ukončil sezónu. Předstihnout Zvereva teoreticky ještě mohl Alcaraz a světová čtyřka Ben Shelton.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno. Postupně se začnou tvořit místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 4 až 0. A při bezvětří ojediněle i minus 3 stupně. A zítra jasno až polojasno. Během odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později se večer v Čechách místy vyskytne déšť. Zítřejší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na signálu 80. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Posloucháte pondělní Signál Rádio, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor Áďa Adam. Přeju vám pohodové odpoledne té nejlepší muziky z 80. Pomalu tu budou Bangles a k tomu se už za pár minut vydáme na Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Rádio. Milovníci dokumentu už brzy zamíří na Vysočinu na 30. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2026. Letos nabídne řadu novinek z domova i ze světa. Navíc zde bude k vidění střihový film, který návštěvníkům ukáže, jak se za 30 let změnilo přemýšlení o dokumentárním filmu. Více prozradí režisérka snímku Andrea Slováková.
1: My jsme se zaměřili na filmy, které měly velmi konkrétní dopady do té sociální reality. To znamená, že motivovali ke konkrétním činům, změnám, například k přijetí legislativy, k přijetí nějakých regulatorních opatření, anebo ty filmy natolik mobilizovali lidi, o nichž byli, že tito lidé získali silnější hlas v tom, za co bojovali.
0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2026 se bude letos konat od 23. října do 1. listopadu.

0: Ladíte vlny signál rádia, které už zítra krátce popolední uvede další poutavé vyprávění Davida Černého v rámci pořadu Miluju Prahu. Tentokrát se bude mluvit o zbrusu nové knize. Jmenuje se Moje tajemství Prahy a vznikla také díky našemu pořadu, kde řada příběhů a legend zazněla úplně poprvé. Pro Davida je tato kniha o něco osobnější než jeho knihy předchozí. Dočteme se třeba o pražském ledňáčkovi, o staré poště v Běchovicích, nechybí ani příběhy o bezhlavých rytířích nebo o nejvykřičenější krčmě v celé Praze. Celkem jde o 30 nových příběhů a v tomto vydání našeho pořadu nám David některé lehce připomene. Víc prozradí už zítra po 12. hodině u nás na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Naladěné máte Signál Radio, kde nás bude v příští hodině čekat další parádní muzika. Hrát nám tady budou například ještě Fanian, Cannibals, Prince nebo Alphaville. Užívejte si společně s námi to Nejs 80.
1: Signál Radio, doprava.
0: Prála si nehodu tramvaje a osobáku v ulici Hartigova. Dávejte si tam velký pozor, srážka by mohla částečně bránit v provozu. Pěkný poslech za volantem vám přeje Signál Radio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké říjnové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Vláda schválila změny občanského zákoníku týkající se rozvodů a domácího násilí. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce z ANO mají posílit ochranu práv dětí a upřesnit některé pojmy po takzvané rozvodové novele, která platí od začátku roku. Před jednáním kabinetu se sešla koaliční rada, která řešila mimo jiné také financování asistentů pedagogů. Příslušnou novelu chce vláda projednat za týden. Odborníci se mají na jejím znění dohodnout do pátku. Státní zástupce obžaloval dva lidi a firmu Reactive Drone kvůli údajnému krácení daní o více než 62 milionů korun. Společnost podle médií dodávala čínské drony ukrajinské armádě a prodávala je s vysokou marží. Zatímco za ně zaplatila 36 milionů korun, prodejem měla získat 692 milionů. Většinu peněz následně podle dřívějších zjištění zamířila na čínské účty. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Tání sibiřského permafrostu, tedy trvale zmrzlé půdy, může uvolnit dávné viry a bakterie, které v ní přežívaly tisíce až desetitisíce let. Vědci už před 3 lety popsali 13 virů získaných ze starých vzorků permafrostu, přičemž nejstarší pocházel z doby před zhruba 48 tisíci lety. V laboratorních podmínkách se ukázalo, že dokážou infikovat živé buňky. Zatím ale šlo o viry napadající měňavky, nikoli člověka. Odborníci proto upozorňují na možné budoucí riziko. Jehož skutečný rozsah zatím není známý.
0: Co se děje v regionu?
2: O víkendu odstartovala z pražského letiště Václava Havla další linka do Asie. První letoun společnosti Vietjet odletěl z Prahy do Hanoje v sobotu. Aerolinky nabízí spojení dvakrát týdně, v úterý a v sobotu s technickým přistáním v Almaty. Připomeňme, že do Vietnamu začala před časem z Prahy létat společnost Starlux. Do Asie míří také Korean Air, Asiana nebo China Airlines. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na turnaji v Šanghaji zůstává z tuzemských zástupců už jen Jakub Menčík. Jiří Lehečka nestačil v 3. kole na Choudara ze Španělska a po boji prohrál 6-4, 6-7 a 4-6. Ze hry je i Dalibor Svrčina. Ten podlehl Medvěděvovi z Ruska po setek 2-6 a 3-6. Konci se nevyhnul ani Španěl Carlos Alcaraz, jehož vyřadil Belgičan Berks po výsledku 7-5 a 7-6. I díky tomu se v příštích týdnech stane novou světovou jedničkou Němec Alexander Zverev.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno. Postupně se začnou tvořit místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 4 až 0. A při bezvětří ojediněle i minus 3 stupně. A zítra jasno až polojasno. Během odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později se večer v Čechách místy vyskytne déšť. Zítřejší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět 80ky s Adou Adamem.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádio nám odbyla 17. hodina, ve které vás bude i nadále provázet moderátor Ada Adam. Už za chvíli se společně vydáme na ledovou plochu. Povíme si totiž o novince z nejvyšší hokejové soutěže. Mikrofonu Signál Rádia se mezi tím ujmou například Alphaville.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Hrajeme pro vás na Signál Rádiu. Konec frajerského vystupování v hokeji. NHL už prý nehodlá tolerovat zastrčené dresy do kalhot. Takový módní symbol byl například nejvíce vidět u legendy Wayna Gretzkyho, ale po něm se přidalo i nemálo současných hvězdných hráčů. Zajímavé na tom je, že tohle pravidlo je už dávno v platnosti, ale vedení to údajně dlouho přehlíželo. To už ale zřejmě neplatí a může tak hrozit i dvouminutový menší trest za zdržování hry. Tento krok volal i několik úsměvných reakcí. Například hráči z Philadelphia Flyers vyjeli na rozbruslení právě se zastrčeným dresem a nevynechal ani jejich známý klubový maskot nebo několik fanoušků na tribuně. Z hokeje se teď už vrátíme zpátky k naší oblíbené hudbě z minulých let. Pěkný poslech vám přeje Signál Rádio.

0: Posloucháte Signál Radio, které hraje ty nejlepší hity z let minulých a ještě v této hodině nás tady budou provázet například Blondie, Weather Girls nebo Gypsy Kings. K tomu nám už za pár minut nebude chybět ani další hitovka, kterou si pustíme v rámci našeho Magiče.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: jste se Signál Rádie, kde jsme pro vás vybrali další specialitu z naší jedinečné sbírky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Jestli byste potřebovali v novém týdnu dobrou hitovku, která vás opět dostane po těžké práci do nálady, u nás jste tu naprosto správně. Právě teď jsme tu pro vás vybrali parádní písničku od skupiny Bad Boys Blue, která má pevné místo v našem playlistu. Tentokrát si tu od ní zahrajeme hit Award Without You z 88. roku, která, jak už název napovídá, ukazuje svět bez lásky. A jak se zpívá, svět bez lásky je jako den bez světla. Tak vemte svou drahou polovičku a společně si poslechněte Signál Rádio.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: S vámi je Signál Rádio, kde nás čekají s kolegyní Lucí Singovou další zprávy a po nich skvělá hudba z éry 80. let. Například Elton John, Belinda Carlisle nebo Nick Kershaw. Teď se ještě podíváme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme v Brně v ulici Nádražní, kde proběhla srážka dvou osobních aut. Jezděte tam opatrně. Bezpečné večerní jízdy vám přeje Signál Rádio.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nenechte si ujít zajímavé rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál.

0: Potřebujete vědět něco k našemu vysílání? Napište dotaz na e-mail studio@signalradio.cz. Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný pondělní podvečer, s vámi je stále Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes vytkl šéfovi SPD Tomiu Okamurovi, aby se nevyjadřoval k evropským záležitostem, které se ho netýkají. Okamura před jednáním vlády novinářům totiž řekl, že by Babiš měl na summitu Evropské unie prosazovat jednání s Ruskem. Nemá do toho co mluvit, reagoval premiér. Zároveň si rýpl do koaličního partnera, že vystupuje jako mluvčí a na jednání pak chodí pozdě. Spojení starostů a lidovců, kteří společně vyhráli komunální volby v Brně, by mohlo pokračovat i na celostátní úrovni. Už několik měsíců se spekuluje, že ODS nechce pokračovat v projektu Spolu s lidovci a raději by posílila spolupráci s TOP 09. KDU ČSL, která v letošních komunálních volbách uspěla pod vedením nového předsedy Jana Grolicha, by tak mohla hledat cestu ke starostům. O společné spolupráci přitom obě strany jednaly už v roce 2017. Nejméně 20 lidí bylo dnes zraněno při explozi na severu Izraele v těsné blízkosti hranic s Libanonem. Explozi pravděpodobně způsobila nevybuchlá munice.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město pokračuje v rozšiřování své tramvajové sítě. Dopravní podnik začal se stavbou nové téměř 2-kilometrové trati, která propojí Libuš s Novými Dvory. Nová trať naváže na úsek mezi Modřany a Libuší, který se otevřel v květnu v roce 2023. Soupravy, pravděpodobně linky 17, by se s cestujícími mohly na trať vydat do konce roku 2028. Časem po zprovoznění nové linky metra sem budou zajíždět trojka a dvacítka. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Brankář Marek Kalina, kterému etická komise za korupci zakázala činnost na 20 let, vystoupil z fotbalové asociace. Odvolací komise řízení s ním přerušila. A Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky. Tuto disciplínu ovládl podruhé. Předloni se mu to povedlo v Granadě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno. Postupně se začnou tvořit místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 4 až 0 a při bezvětří ojediněle i minus 3 stupně. A zítra jasno až polojasno. Během odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později se večer v Čechách místy vyskytne déšť. Zítřejší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět 80 s Ádou Adamem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Večer trávíte na Signál Rádio. Jsme skoro v polovině měsíce října. Máme 12.10. den, který je určitě nabitý zajímavou historií. Proto tu bude na chvíli už za pár minut i kolega Jirka Svoboda, aby nám pověděl výročí na tento den. Mezitím nám tady bude hrát další skvělá muzika z osmdesátek, kterou vás bude i nadále provázet moderátor Áda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: V našich reproduktorech nám zněla skupina Bananarama a protože máme už několik minut po 18. hodině, přišel ideální čas na to, na zajímavá výročí s kolegou Jirkou Svobodou.
1: Jste se Signál rádiem, dnes už je 12. října a v roce 1810 to byl den, kdy se v Mnichově konal první Oktoberfest, ale od piva víříme za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1999 generální tajemník OSN Kofi Annan vyhlásil symbolicky na slavnostním ceremoniálu v sarajevské nemocnici 6 miliardtého obyvatele planety Země. Stal se jim ten den narozený Adnan Mevič. V roce 1931 byla nad brazilským Rio de Janeirem slavnostně odhalena 30 metrů vysoká socha Krista. V roce 1928 první vzducholoď Graf Zeppelin přeletěla Atlantik. Moc rychlé cestování to ale nebylo. Let trval 3,5 dne. V roce 1885 francouzský vědec Louis Pasteur úspěšně otestoval vakcínu proti vzteklině na chlapci, kterého pokousal pes. A v tento den v roce 1492 přistál italský mořeplavec Kristof Kolumbus u ostrova San Salvador na Bahamách a tím objevil Ameriku. Tenkrát asi dostal špatnou mapu, protože měl původně namířeno do Indie.

0: S vámi je Elton John na Signál Rádiu, které pro vás hraje ty největší hvězdy z 80. Ještě v této hodině se můžeme těšit například na Phila Collinse, Tight Fit nebo Milli Vanilli. Za pár minut vás také vezmeme na nejvyšší českou horu. Pěkný zbytek pondělí se Signál Rádiem.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio vám přeje pěkný 80. večer. Vydáme se teď za nejvyšší českou horou. Mikrofonu se ujímá Luboš Dvořák.
1: Nejvyšší naše hora Sněžka se včera odpoledne zdravila s prvními sněhovými vločkami nadcházející zimy při teplotě těsně pod nulou a s chvílemi nulovou viditelností. Návštěvníci teď mohou poznat českou horu z úplně jiné perspektivy a ještě předtím, než se vydají lanovkou na její vrchol. V dolní stanici lanové dráhy v Peci pod Sněžkou byla otevřena nová multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše více než 170 metrů čtverečních propojuje moderní technologie, příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je například více než 4 metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem a panoramatickou projekcí přírodních živlů. A pokud se vám nechce trmácet nahoru, tak z polské strany Krkonoš v Kovarech v sousedství Karpače ji máte v parku miniatur. Hlavně se na ní můžete vyfotit s panoramatem té opravdové hory. Sem totiž můžete i v plátěnkách nebo v pantoflích a nikdo vás za to nebude kritizovat. Dechberoucí výhledy přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Krásný dobrý večer na Signál Rádio. Máte po večeři a dali byste si sladkou tečku na závěr? Co takhle jeden ze symbolů českých zákusků? Už za pár minut si povíme o tom, jak prý poznat opravdu dobrý větrník. A Adam vás bude i nadále další hudbou provázet.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Na Signál Rádiu jsme si hráli YouTube Větrník, jeden z nejoblíbenějších českých zákusků, má už dlouhou tradici. Věděli jste ale, že kořeny má v jiné zemi a že se dá celkem snadno poznat, jestli je kvalitní? Odpalované těsto bylo už za první republiky u nás velmi populární, ovšem tento dezert si k nám našel cestičku původně z Francie. Nejstarší dochovaný recept otiskl český časopis v roce 1927, ale hojně se údajně na poutech objevovaly větrníky, tak jak je i známe dnes, až po druhé světové válce, a to s karamelovou šlehačkou a vanilkovým krémem. Dobrý větrník prý můžeme vidět v podstatě na první pohled. Měl by být totiž hodně vysoký, objemný a poleva hladká, ne rozpraskaná. Při kousnutí bychom měli cítit ksupavé těsto. Čím měkčí, tím je údajně starší. No, nevím jak vy, ale já bych si jeden dobrý hned dal. Nejprve se tu ale zakousneme do dalších skvělých hitů z 80. let na Signál Rádiu.

0: tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásně.

0: Hladíte večerní vysílání Signál Rádia, kde uděláme opět někomu radost s písničkou na přání.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Halo, halo, kdo se nám dovolal do našeho studia Signál Rádia? Slyšíme se, halo? Halo, halo, slyšíme se teď už možná?
2: Slyšíme se, dobrý?
0: Ano, ano. Kdo je u telefonu? Jo.
2: A tak ahoj, Jirka zdraví, ahoj, já tě moc zdravím do signálu.
0: Ahoj Jirko, povídej, jakou písničku bys si přál?
2: No prosím tě, já se chtěl nejdřív poděkovat, protože jsi dneska hrál Van Halen Jump a je to moje hrozně oblíbená. Tak jsem právě si říkal, že aspoň udělám i tobě radost, tak jsem dneska výběr písničky nechal na tobě, protože to se prostě takhle musí udělat, když je člověk spokojený.
0: O, no a tak já
2: No však pohře, od toho jsou přátelé.
0: No to si snad ani nezasloužím, tohleto.
2: No, určitě jo. Já bych tě poprosil tuhle tu písničku zahrát pro nás, fandy, celkově, ať je to hokej. Já jsem fanda Dynama a věřím tomu, že včera i pro oko nezaujatýho fanouška, že padne takhle 9 gólů a přinese vlastně zatím poprvý, jak se říká, poražen, ale říkám, hokej to byl nádherný. Zítra mají svátek Renči, což je i moje ségra, takže přeju takové dodatečně krásný páteční den a samozřejmě i vám všem na Signál Radio, protože nás prostě vracíte do našich mladých let.
0: Jirko, moc děkujeme za to, tato krásná slova. Já tady vidím třeba Duran Duran a Wild Boys, tak to bude takový svižnější a to si myslím, že hodí k tomu hokej, ne?
2: Krásný. Nedávno jste hrál vlastně o vstupenky, tak si člověk a pomůže trošku připomenout.
0: Výborně, tak je to tady pro tebe. Krásný večer a zase někdy příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě slyšel a přerazí. Ahoj, děkuju.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio a moderátor Áda Adam vám přeji pěkný večer. Doufám, že jste měli klidný start do nového týdne. My se vám budeme další parádní muzikou snažit zlepšit dnešní večer. Mikrofonu se totiž ujmou například Falco, Lionel Richie nebo Eric Carmen. Tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, kde si opět připomeneme známé skladby s kolegou Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Úvod nás vede za letopočtem 1974. Debbie Harry, Fred Smith, Billy O'Connor a Chris Stein spolu poprvé stáli na jednom pódiu. Premiéra skupiny Blondie proběhla v později kultovním klubu CBGB na Manhattanu v New Yorku. Nová formace v srpnu téhož roku vystupovala jako Angel and the Snake. Nakonec ale inspiraci k názvu pro svou kapelu čtveřice získala od řidičů kamionů, kteří na platinově blondětou zpěvačku pokřikovali: "Hey Blondie!"

Začneme smutnou událostí, k níž došlo 12. října 1997. Jeden z nejúspěšnějších písničkářů všech dob, John Denver, zemřel za kniplem letadla vlastní konstrukce u Monterey Bay v Kalifornii. Autorovi a interpretovi mnoha hitů jako Take Me Home či Country Roads bylo 53 let. Dlouhodobý rezident Coloréda byl jmenován tamním básníkem a jeho nahrávka Rocky Mountain High je jedním ze dvou oficiálních songů tohoto amerického státu.

Skončíme před 13 roky. To se novozélandská písničkářka Lorde stala v 16 letech nejmladším soulovým umělcem, který kdy napsal a naspíval skladbu, vystoupivší na vrchol Billboard Hot 100. Žebříček Spojených států dobil její debutový single Royals.

0: Večer trávíte na Signál Rádiu, kde už zítra ráno můžete znovu soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: A vyhrát můžete dárkový balíček, který obsahuje předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus Premium, kde se můžete těšit na oblíbené seriály, stovky filmů a tisíce hodin obsahu pro celou rodinu bez reklam. A k tomu vám ještě přidáme naše slušivé retro tričko v originálním 80kovém designu. Jaká jsou pravidla? Stačí dobře tento týden až do pátku poslouchat naše ranní vysílání, dovolat se na linku 910 260 910 a odpovědět správně na soutěžní otázku, a to pouze jedním jediným slovem. Ano nebo ne? Když to bude správně, tahle skvělá výhra bude vaše. Více informací na www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Společnost při pondělním večeru vám dělá Signál Rádio, kde už moderátor Adam opouští zdejší mikrofon, ale nemusíte se bát, zdejší hvězdy 80. let to budou i nadále s vámi. Už tady vidím například Briana Adamse, Sandru nebo Cool and the Gang. Těším se na vás zase příště a přeji vám hezký večer.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio. Posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio.